0: Přijde ty se propad se studený, prostruješ se na líp.
1: We love music, The Voice.